0: futbalové zápasy.
1: Od slovenských hraníc to do Veľkých Bílovíc vôbec nie je ďaleko. Kým sa tam vyberiete, tu je aspoň pár údajov o mestečku od aktuálnej starostky Lenky Grofovej.
2: Rozloha Vinic je téměř 1/3 našeho celkového katastrálního území, to znamená téměř 800 hektarů vinic je tady. Letos máme 720 let výročí a 25 let je to od udělení statusu města Velké Bílovice. Naše město má necelých 3000 obyvatel, 650 vinných sklípků můžete v našem městě najít. My tady máme obrovskou výhodu toho, že tu sklepní část máme v extravilánu a nenarušuje život našim spoluobčanům.
1: Veľkobílovičania začali podľa vzoru Šenkvičanov variť kapustnicu. Ako sa táto tradícia rodila, spomína si niekdajšia starostka Veľkých Bílovíc Marie Vlková.
3: Vaření kapustnic u nás bylo velkou neznámou a když jsem to 2010 předeslala zastupitelům, že teda letos ho určitě uděláme, protože 2009 v listopadu nebo v koncem roku v Šenkvicích byla úžasná atmosféra, chtěla bych ji přenést do Bílovic, tak to bylo takové trošičku jako to nebude. Nakonec je z toho tak úžasná akce, která je nejnavštěvovanější akcí podzimu, takže u nás na tuto akci už chodí tak celkem 2-3 tisíce lidí a myslím si, že to nám dalo tady toto hodně a jsme na to lidsky hrdí, jsme říkali, kdyby ne vás, my to nemáme, oni se říkají, kdyby ne vás, tak my jsme nikdy nezačali dělat putování za šenkvickým vínem a podobně.
4: Šenkvice a Veľké Bílovice sa navzájom inšpirujú vo viacerých oblastiach. Po pesničke povieme viac aj o tom, ako si na Morave aj vďaka dobrej medzinárodnej spolupráci založili klub seniorov.

0: Programová ponuka oslav 120. výročia Predmierčanky bola veľmi pestrá a ponúkla aj čosi z produkcie kapiel, ktoré u nás až tak často nepočuť. Nás s Davidom zaujala hneď prvá účinkujúca banická dychovka z okolia Havířova, presnejšie hornická kapela zo Stonavy. Páni muzikanti, ale aj účinkujúce dámy vystupovali v parádnych banických uniformách a pod dirigentskou taktovkou Jiřího Grusmana predviedli pestrý program, ktorý bol zostavený od kúskov z dychovkovej klasiky, pochodu, francúzskeho šanzónu až po banickú hymnu. Nás však táto kapela zaujala aj preto, že sme v jej radoch naďabili na nášho kolegu z Ostravského rozhlasu Artúra Kubicu.
1: Artúr Kubica, redaktor aj dychovkového vysielania Ostravského rozhlasu, no ja zíram, že on hraje aj na trumpetu. To sa ako stalo?
2: Když niekto ďala dychovku, tak musí samozrejme tomu rozumieť, musí hrať na trumpetu, nebo na bici, nebo na cokoliv, musí v té dechovce hrať. No a ja som jediný funkční, pracující dechovkový redaktor v Českém rozhlase Ostrava a vlastne na Severní Moravě asi jediný.
1: Prečo zrovna členom hornickej kapely je tento milý pán?
2: Ja som hrával už ako kluk, ako malý a když som měl nějaký takový taneční soubor, jsem měl a kapelník z toho souboru odešel dělat kapelníka té hornické kapely. Já jsem z Ostravy, ale začal jsem za ním jezdit do té Stonavy a našel jsem tam spoustu zajímavých kamarádů, protože ti horníci, to jsou lidé, kteří, když je zle, tak se vezmou kolem ramen, pozvou tu partu k sobě a když má někdo doma problémy, třeba drzou manželku, nebo já nevím, nebo hubatou tchýni, nebo se mu něco stane, prohraje v kartách, nebo co, tak ho vezmou mezi sebe, přitulí ho, dají mu třeba tu štamprličku, pivečko a má kamarády a není ztracený a nemusí být smutný a žije dál krásně.
0: Ty si mi vzpomínal ještě předtím mimo mikrofon, že ta vaša kapela, hornická kapela, má také svoje unikum, že je vlastně jediná kde, všade, v jaké aglomeraci velké.
2: Já to sleduju, my jsme měli ještě na Severní Moravě jeden obrovský orchestr, to byl slavný Majovák, ale ten je dnes symfonický orchestr. Oni už v těch hornických uniformách nechodí, takže hornická kapela ze Stonavy je dnes v podstatě jediná středně velká dechová muzika ve Slezsku a na Moravě. Pak jsou v Čechách ještě, tam ještě nějaké ty hornické kapely jsou, ale u nás tady na Moravě a ve Slezsku jsme jediní sirotci Božátka a tím jsme vlastně zvláštní, že nás teď budou chtít všude.
1: Artúr Kubica sice nie je horník, ale ak mám správné informácie, to pozadie je tam trošku také zaujímavé, narážam teraz na reláciu s dechovkou na zlodeje, také bolo niečo, dobre si pamätám.
2: My jsme vymysleli v Českém rozhlase v Ostravě pořad s dechovkou na zločince a když se nějaká ta prevence vysílá v rádiu, tak všichni si říkají, to se nám nemůže stát, to se nám nikdy nestane, my to známe, my to víme. Přitom každý den jsou ty podvody jeden za druhým pořád. No a tak my to děláme tak, že se tomu podvodu takovou veselější formou trošku smějeme a k tomu dáme dobrou dechovku. Ta naše cílová vrstva lidí nad 50 nahoru, co tu dechovku má ráda, si to zapamatuje a až jim někdo zaklepe na dveře, tak s ním pěkně vyperou tu chodbu a vůbec se nedají podvést.
1: Perfektné. A ještě no, naše vlny nedočiahnu úplně až k vám a tým pádom aj záujem nášho rádia, nášho vysielania je o ten region Ostravska, čo sa dychovky týka, trošku menší. Tak ešte by ma zaujímalo, že ako sa tam vlastne tie dychovky majú. Vieme, že Južná Morava je na toto bohatá, ale ako je to u vás? Má hornická kapela bohatú konkurenciu, alebo už je toho skôr pomenej?
2: Tých dechovek je méně než na Jižní Moravě samozřejmě, ale konkurence je, jsou velké orchestry, dokonce v Ostravě je velký dechový orchestr Ostrava pod Vysokou školou Báňskou technickou univerzitou, což je velice zajímavé, hraje tam spousta i mladých. To je to, co potřebujeme, že tam hrají mladí. No a potom je tady ještě několik dalších orchestrů v různých oblastech. Na Hlučínsku, na Opavsku, dole na Novojčínsku. V Jistebníku je velká dechovka, v Příboře je velká dechovka, takže těch dechovek je dost. Možná bych urazil Kopřivnice, kdybych neřekl, že i tam je velká slavná dechovka.
0: Nahrávky hornické kapely zo Stonavy k dispozícii nemáme, no čo si o zábave pri banickej dychovke nám teraz zaspieva Marie Hanzelková so sprievodom mladej muziky. Pieseň Naše hornická kapela vznikla v Pražskom rozhlase v roku 1982.

0: nedeľu 30. augusta sme zavítali do moravského mesta Kunovice, kde si pri príležitosti 830. výročia prvej písomnej zmienky zahrala aj u nás obľúbená Stříbrňanka. Jej bývalého kapelníka, skvelého rozprávača a speváka Vojtu Horkého vždy rada stretnem a prehodím pár slov. Je to pán sviežej mysle, zdravého životného nadhľadu a obdivuhodných muzikantských skúseností. A to si všimlo aj vedenie mesta Kunovice. Vojtu Horkého v nedeľu tak trochu prekvapili. Najskôr hovorí Martina Kozelková z Kunovickej radnice a po nej Vojtech Horký. Martini Kozelkovej sa chcem spýtať, či tento váš rok bol celý jubilejný, či ste takých podujatí pripravovali viac?
1: Pripravovali, pretože ono to výročí 830 let o první písemné zmínce připadá na leden a ono v lednu dělat takové nějaké akce, aktivity pro lidi venkovní úplně není ideální, takže my jsme se rozhodli, že těm oslavám vlastně budeme věnovat celý rok a veškeré kulturní, sportovní a společenské akce, které jsme za ten rok pořádali, tak jsme vždycky při nich zmiňovali to výročí toho města a tento víkend vlastně se konalo vyvrcholení těch oslav, protože to je závěrečný i prázdninový víkend, než nastane ten školní humbuk, že včera jsme zahájili slavnostním odhalením obrazu Šťastné Kunovice, potom tady byl historický jarmark, měli jsme tady i žánrově jinou kapelu, byla to Argema, večer potom zase pro jiné příznivce diskotéka a dnešní odpoledne jsme měli takové taky sváteční věnované koncertu dechové hudby Stříbrňanka, která vlastně taky před 30 lety vznikla a jejímž dlouholetým kapelník je pan Vojta Horký, který vlastně 50 let žije tady v Kunovicích, takže si troufám říct, že už je to Kunoviak nějak poleno. Tak my jsme se s komisí pro udělování ceny města, s radou města i se zastupitelstvem rozhodli, že v tento jubilejní rok věnujeme cenu města někomu, kdo šíří tu dobrou pověst města i mimo hranice nebo katastr těch Kunovic, takže jsme v rámci tohoto koncertu, a bylo to velkým překvapením pro něho, bylo to do poslední chvilky utajované, udělili cenu města panu Vojtěchu Horkému za mimořádný přínos v oblasti hudební kultury.

0: Bohunovice majú 830 rokov a pri tej príležitosti ocenili teba ako človeka, ktorý tu na poli tej dychovej hudby veľa urobil. Máš ty pocit, že si narobený za tie roky?
1: Byla to radosť. Ja ti to řeknu tak, že fakt to byla za tie roky radosť, pretože jednak my sme stali u toho, když tady po x letech sa obnovila jízda králu, tak sme to odvedli krásne, ten průvod, od tej doby sa to tady ujalo, sme tu skoro na každej jízde králu, ale môžu říct jedna vec, že Kunovice měli dřív, ja neviem, 3 kapely, co si pamatujú. No a ono to postupne tak pomalinky vymřelo, že vlastne dneska už Kunovicích nemá z Kunovianu skoro kdo hrá, tak sú rád, že Ivo učí na hudebce, že dělá prostě mladým muzikantům, tak se říká to, správné školení za uši, aby dokázali hrát. Snad se ta dechovka tady nějak udrží.
0: Ty si mi to povedal už predtým, že možno bude problém, kto bude hrať, ale ty si narobila deti aj vnúčata, no. Takže u vás je to pokračovanie.
1: Môžu říct jednu vec, že tady po okolí třeba sú kapely hodne mladé, jo, co mě teší. A říkám jenom jednu vec, když vydrží tak dlho, ja som skoro 50 rokov dělal dechovku, až když došel covid, tak sme to s ženou zapichli v uvozovkách, protože jsme říkali, nebudeme už brát místa mladým a sú rád, že mladí jsou šikovní a že ich to baví a mám tam vnuky, mám tam dceru, syna, co bych si víc mohl přát.

0: letné Rádio Regina. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.